0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
1: Konrad Adenauer se považuje za jednu z nejvlivnějších postav v procesu budování sjednocené Evropy. Byl prvním kancléřem poválečného západního Německa, jak se tehdy běžně říkalo Spolkové republice Německo. Zásadně ovlivnil dějiny nejen své země, ale i celé Evropy. Jeho zkušenost s nacistickým režimem ho dovedla k přesvědčení, že trvalého míru lze dosáhnout jedině skrze jednotu. Přispěl k usmíření Německa s Francií. Tím se z obou zemí, do té doby odvěkých nepřátel, stali spojenci a vznikla půda pro evropskou integraci. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Jen hrstka lidí dovedla skloubit působivou uměleckou kariéru a politickou dráhu tak dobře jako Melina Mercuriova. Po řeckém státním převratu v roce 1967 se z této oblíbené herečky a mezinárodní filmové hvězdy stala také politická ikona. Kamkoliv ve světě zavítala, tam ostře kritizovala diktaturu a bojovala za demokracii ve své vlasti. Když totalitní režim konečně padl, stala se zakládající členkou panhelénské socialistické strany a nejdéle působící ministryní kultury v historii Řecka. Mercuriová neúnavně pracovala na tom, aby v Evropě pozdvihla kulturní povědomí. Její odkaz pociťujeme dodnes. Třeba prostřednictvím iniciativy Evropská hlavní města kultury a nadace Meliny Mercuriové. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Amália Mária Mercuriová, která je známá pod křestním jménem Melina, se narodila v Aténách roku 1920. Jakmile dostudovala herectví, nabídky na hlavní role na sebe nenechaly dlouho čekat. Velkým průlomem pro ní byla divadelní hra Tramvaj do stanice Touha v roce 1949. Nedlouho po ní získala cenu Mariky Kotopúliové za nejlepší herecký výkon v ženské kategorii. Jejímu prvnímu filmu Stella od režiséra Michalise Kakojanise se roku 1956 dostalo chvály na festivalu v Cannes. Právě tam se seznámila s americkým filmovým režisérem Julesem Desinem a jejich spolupráce nakonec přerostla v manželství. V roce 1960 vyhrála na festivalu v Cannes cenu za nejlepší herecký výkon za roli v Desinově filmu Nikdy v neděli, který také pozbíral 5 nominací na Oscara. Když Mercuriová 21. dubna roku 1967 vystupovala v New Yorku, dostala se k ní informace, že skupina armádních důstojníků uchvátila v Řecku moc a zřídila tam chuntu, lidově známou jako režim plukovníků. Od té doby na jevišti využívala každou příležitost, aby chuntu odsoudila. Mnohokrát opakovala svůj slogan Demokracie zvítězí. Zatímco režim měl Řecko 7 let pod kontrolou, Mercuriová proti němu vedla po celém světě kampaň a vyzývala k návratu demokracie. Plukovníci jí kvůli tomu odebrali řecké občanství. Tím ale její odhodlání jen posílili.
2: Jednou mi ve 4 hodiny ráno zavolali z redakce deníku Daily Mail a oznámili mi, že mi bylo odebráno občanství. Byla jsem vůbec první, komu to režim provedl. Rozespale a lámanou angličtinou jsem odpověděla. Narodila jsem se jako Řekyně. Oni se narodili jako fašisté a přesně tak i zemřou. Já se narodila jako Řekyně a zemřu jako Řekyně.
1: Výhrušky ani pokus o atentát nedokázal jejího ducha zlomit. Ve svých projevech, na koncertech i v rozhovorech bojovala dál, dokud nebyla v roce 1974 v Řecku obnovena demokracie. Po svém návratu do vlasti pomohla Mercuriová založit panhelénskou socialistickou stranu, zkráceně PASOK, a v roce 1977 za ní byla zvolena do parlamentu. Strana o 4 roky později vyhrála volby a Mercuriová získala křeslo ministryně kultury. Stala se tak první ženou v této funkci a svůj post zastávala v historii Řecka nejdéle. Jako ministryně kompletně změnila kulturní život v zemi. Otevřela občanům přístup do muzeí, podporovala vzdělávání prostřednictvím kulturního dědictví a stála u zrodu významných projektů jako Muzeum byzantské kultury v Soluni. Zahájila také svou slavnou kampaň za navrácení partenonských mramorů.
3: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
2: Jakou hodnotu má Shakespeare pro Anglii? Nebo katedrála svatého Pavla? Jakou hodnotu má Taj Mahal pro Indii? A co takové fresky v Sixtínské kapli pro Itálii? Partenonské mramory jsou naší hrdostí, naší identitou. Jsou naším pojítkem s řeckou výjimečností. Jsou to umělecká díla, do kterých jsou vytesány naše představy o demokracii a svobodě.
1: Na evropské úrovni bylo jejím nejvýznamnějším úspěchem vytvoření iniciativy Evropská hlavní města kultury. Prvním takovým městem se v roce 1985 staly Atény, a to poté, co Mercuriová přesvědčila řadu evropských ministrů, aby z kultury učinili jeden ze základních prvků unijní identity. Šanci ukázat Evropě svou kulturní stránku dostala v rámci iniciativy i dvě česká města, Praha a Plzeň. Plzeň dokonce za svou přípravu na tuto celoroční akci získala cenu Meliny Mercuriové. Ještě před pádem železné opony Melina Mercuriová zlepšovala kulturní vazby s východní Evropou a počátkem 90. let své herecké zkušenosti znovu propojila s politikou. Když se Pasok v roce 1993 vrátila do čela země, opět získala post ministryně kultury. Zaměřila se na to, jak kulturu nejlépe propojit se vzděláváním. Melina Mercuriová zemřela v roce 1994 v New Yorku. Dostalo se jí pohřbu se všemi poctami běžně vyhrazenými pro premiéry, což jen podtrhlo, jak velkou lásku k ní Řekové chovali. Její odkaz žije dodnes prostřednictvím nadace Meliny Mercuriové, která šíří řeckou kulturu po celém světě. Od roku 2007 nadace uděluje každý rok divadelní cenu Meliny Mercuriové pro mladé herečky. Vítězka získává také putovní Melininu brož, která udržuje Melinina ducha naživu i na divadelních prknech. Melina Mercuriová nikdy neusilovala o politické funkce nebo ocenění. Všechno dělala z lásky. Z lásky k Řecku a z lásky, kterou jí rodná země opětovala. Její hlas a vize jsou dodnes inspirací napříč generacemi. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.